Pala, ak ja kompozícia tady. Tady je Marigi Ľavotný, Kotaro Berlin, Idoči Reinhardt, Šunaja Panajk, Kili, Kotar, Igermania so, Kerela i Veronika Feres. Vi oi skeriajek parohiti ki romaniki sintici psova kerena lakate. Ta išno je lakate naka namena kate ki radio lora emisijaja lora romanes.